0: Radio Darmstadt.
1: Schönen guten Abend. Es ist 20 Uhr hier in Radio Darmstadt auf 103,4 MHz oder auf www.radiodarmstadt.de. Am Mikrofon Karol Igor Prabucki, die internationale Redaktion begrüßt Sie und die polnische Gruppe in der internationalen Redaktion begrüßt Sie auch herzlich. Die heutige Sendung heißt Darmstadtska Fala, was heißt die Darmstädter Welle, und wird auf Polnisch moderiert. Herzlich willkommen.
0: Radio Darmstadt.
1: Dobry wieczór. Minęła pierwsza godzina naszej polskojęzycznej audycji Darmstadtska Fala. Minęła godzina 22, a przy mikrofonie Karol Igor Prabucki. Kłaniam się w pas. Pozdrawia cała redakcja międzynarodowa i polska grupa dziennikarzy w tej właśnie redakcji. Cieszymy się, że jesteście z nami, szczególnie, że mamy ponad 20 godzin w miesiącu polskojęzycznych audycji, a są to wszystkie piątki od godziny 19 do godziny 21 i wszystkie soboty od godziny 15 do godziny 17, jak również czwartek miesiąca od godziny 21 do godziny 23 i druga środa miesiąca od godziny 21 do godziny 23. Serdecznie zapraszamy. I już teraz polecam Waszej uwadze, drodzy słuchacze i słuchaczki, jutrzejszą audycję pod tytułem Magazyn Kulturalny Bigos w Radiu Darmstadt od godziny 15 do godziny 17, jak co sobotę, w wykonaniu niezastąpionego redaktora Elika Plichty.
0: Radio Darmstadt. Radadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad